Symfonický orchester Pražského rozhlasu zahral pod taktovkou Vladimíra Válka štvrtú symfóniu Bohuslava Martinu. Druhou záverečnou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bude koncertíno Jána Cikera pre klavír a orchester Opus 20. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu hrá Silvia Čápová-Vizváriová, diriguje Robert Stankovský.

Koncertino Jána Cikera pre klavír a orchester opus 20 zahrala so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Silvia Čápová-Vizváriová, dirigoval Robert Stankovský. Z poludnejšieho koncertu je to všetko. Reláciu pripravil, prihováral sa vám a na stretnutie s vami, vážení poslucháči, v zajtrajšom ranom prelúdiu sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do počutia.